0: našly se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Novinky hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším krátký přehled novinek hit parády 107 Frýčka. Novinka s číslem 1, Cat's Eye a jejich Hooty Fruity. Novinka číslo 2, Atoma a italský Anima. Se třetí novinkou do hitparády přichází Cardi B a Ha.

0: čtvrtá novinka aktuálního kola hitparády 107. Fríčka nese název Same Old Sky. Ale Farben a May Stephens. Takhle zní aktuální novinky hitparády 107. Fríčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

0: Majíte.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio 107

0: Freebox Free Radia.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Radio Krokodýl.
5: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
6: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v kavárně hned vedle v 18 a v 19 hodin.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Tak za námi Timmy Trumpet. Alo Pacino, dobré ráno. 6.55, aktuální čas. Roman s vámi zas. Středa, polovina týdne, 16. září. Tak krásný, pohodový den. A na mě všem na 107 FM. Jdeme startovat muzikou, tou nejnovější. Robin Schulz a Walter Matt. Rád bude taky Bibi Rexa a David Guetta. A nebo Kosmonová Dance avec moi. Hejte nachystaný. Za chvilku budeme gratulovat, koukneme, kdo pak dneska slaví svátek a mrkneme i na události, ať vám můžeme prozradit něco zajímavého v kalendáři. Tak si na to počkejte a hlavně buďte v pohodě. Free Radio. Free Radio.

0: tohle byla Katy Perry, Woman's World. Máme 13 minut po 7 hodině a jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svátek? Ludmily. Dneska Ludmilám všechno nejlepší, posíláme pozdravy. Kolik jich najdeme v republice? 72 750. V Brně 2818, tak všechno nejlepší. Ludmilám posíláme velký pozdrav a k tomu mrkneme i na kalendárium.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radia.
0: Co zajímavého přináší dnešní den 16. září? Tak mrkneme například roku 1883, to byla slavnostně otevřená rozhledna na Líbině u Prachatic. Roku 1914 Všeslovanské náměstí v Brně Králově Poli se pojmenovalo, nebo bylo přejmenováno na náměstí na 90. což je dnešní Slovanské náměstí. Roku 1921 prezident Masaryk poprvé oficiálně navštívil Brno. V uvítací delegaci na brněnském nádraží byl s ním i Leoš Janáček. Roku 1926 skladatel Oskar Nedbal poprvé dirigoval rozhlasový orchestr v rádiu a roku 1929 začala stavba kostela svatého Cyrila a Metoděje v Olomouci. Ještě vzpomeňme na rok 2001. Historicky první český pilot se objevil v závodě F1 a to byl Tomáš Enge. Narozky slaví novinář, moderátor, spisovatel a textař Ondřej Suchý, taky Stanislav Hložek, zpěvák, anebo americký kouzelník a iluzionista David Copperfield. Gratulujeme. Robin Schulz před námi, Shakira, bude tu Vasy a Kosmonova.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Dance avec moi, Kosmonova, 7.30, pojďme na zprávy. Katka připravuje bleskovky, za chvilku doprava a mrkneme i na půlčasí.
1: Já ten kramp vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
2: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
1: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
2: Má dovolenou, pane řediteli.
1: Tak to se můžeme jít klouzat.
3: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Přeji hezkou středu. Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. Rozhodli o tom brněčtí zastupitelé. Bulvár má být součástí městské části budované mezi současným a budoucím hlavním nádražím. Název navrhla městská část Brno-Střed a odkazuje na spojení města s Evropou. Na českých silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí, což je o 12 víc než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Nejvíce obětí bylo mezi motocyklisty. Rakousko o 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Oznámil to rakouský ministr vnitra, podle kterého jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Rakousko tvrdí, že dřívější rozšíření kontrol z hranic do hloubky pohraničí bude mít na pravidelné přeshraniční dojíždění minimální dopad. Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme na silnice, omrkneme, jak to vypadá aktuálně na příjezdu do Vyškova. Od Ivanovic na Hané v Kroměřížské ulici bourala tady dvě osobní vozidla, blokován je tady jeden jízdní pruh, dávejte na to pozor. Koukám ještě na D1 218 km ve směru na Brno, tady stojí porouchaný nákladák, tak opatrně. No a komplikace máme nahlášené taky na D52, dávejte na to pozor. Někde na úrovni Syrovic před Rajhradem, tady vidím nahlášenou kolonu a díky tomu zasekáno i v Rajhradě, takže od Holasic, kdo jede aktuálně směr Brno, tak se obrňte trpělivostí. Ta kolona je od, dá se říct, 13. až po 11. kilometr, až po sjezd na Modřice. Tady to máme taky zaštosovaný. D2 taky samozřejmě počítejte s kolonami. No a jak to vypadá na D1 od 190. kilometru, tady vidím kolony a kolona je ještě mezi kilometry 178 až na Brno, tak na to dávejte taky mají zlá, to dobrzdíte. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv volíte, hlavně buďte opatrní.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, teplota aktuálně v centru Brna kolem 13, odpolední maxima 25 až 27.

0: Tohle je Reinhard Fischera na Free Radio 107 FM. Přátelé, dobře poslouchejte. Víte, že Fríčko rozdává spoustu skvělých cen a ani dnes tomu nebude jinak. Například vás pozvu na další zápas Komety Brno. Ano, máme pro vás lupeňáče. Jakmile uslyšíte tady signál, který vám teď pustím na ukázku, pozor.
1: Kometa! Kometa!
0: Tak rychle volejte studio 790-107-107, kdo se dovolá jako první a ukáže nám, jak bude hezky fandit. A to už tuhle tu neděli. Ano, další zápas, ten první Kometa Hradec Králové 20. září 17 hodin. Tam vás dostaneme na tenhle ten skvělý zápas. Tak dobře, poslouchejte, dneska se ten signál rozhodně objeví. A kdy? No třeba už velmi brzy.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Free Radio 107.

0: Luna, Rhythm of the Night, 7.55. Dobré ranko všem.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Jdeme mrknout na hity, co nás čeká. V brzkých minutách novinková kaskáda. Taky Anima Atoma, taky tohle další žavá novinka z hitparády. A nebo Mabel Bam Bam. Muzika nachystaná. A Roman s vámi až do pravého poledne, tak super poslech, za chvilku koukneme do Brna a chystáme pro vás i čerstvé kino novinky.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Kytá novinka, animátum a 8 minut po 8. pojďme mrknout na silnice.
1: Víme, kde to housne. Doprava Freeradia.
0: Přátelé, velmi opatrně, kdo jede od Pohořelic směrem na Brno. Vidím tady u exitu 16 Hrušovany je nahlášená kolona. Dá se říci až po exit 10 Rajhrad. Dávejte na to pozor. Mezi exitem 10 Rajhrad až exit 7 Modřice taky postojíte v koloně, no a od Želešic aktuálně, kdo jede například na Brno, tak tady máme taky nahlášenou kolonu. Stejně vypadá i D2, tady taky postojíte, no a pojďme se podívat na bouračky Drčkova na Vinohradech, tady vidím dvě osobní auta v sobě a další komplikace je aktuálně na ulici, nebo to je křižovatka Vídeňská Jihlavská. Tady je osobní vozidlo, se střetlo s tramvají na místě, záchranáři, policie, dávejte taky pozor. Jinak v Brně hustý provoz, šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Omrkneme taky počasí. Aktuální teplota v centru Brna kolem 14 stupňů. Odpolední maxima 25 až 27.
1: Free Radio. Free Radio. Radio.

0: Čarování abrakadabra z Lady Gaga. 12 minut po 8 hodině. Jdem se mrknout na nový název ulice v Brně. Jedná se o novou ulici, která povede k plánovanému hlavnímu nádraží. Tak pozor, už to vidíme. Evropská třída se to bude jmenovat. Na včerejším zasedání o tom rozhodli brněnští zastupitelé. Bulvár má být součástí městské části budované mezi současným a budoucím hlavním nádražím a má se to jmenovat Evropská třída. Tak, název navrhla městská část Brno-Střed, podle ní je pojmenování odkazuje na spojení města s Evropou. Tak, Evropská třída. Ale to ještě chvilku potrvá, no, než se to oficiálně pojmenuje. Takže v navigacích všude se nám potom objeví Evropská třída. Kaskáda, Utopia, za chvilku ale Farben, bude tu i Mabel Bam Bam.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Jingle, bam bam, 8 hodin 28 minut od brzkého rána hlásíme komplikace na D52, přátelé od Pohořelic na Brno, radši tam vůbec nejezděte. Už jsem hlásil před malou chvílí kolonu, která sahá k Hrušovanům, sjezd Hrušovany, a ono to bude ještě narůstat, dokonce to hlásíte i vy přes naší aplikaci. Pojďme si poslechnout, jak to tam vypadá.
1: Ahoj, prosím tě, tak na tom příjezdu do toho Brna, ať nikdo nejezdí, protože teď už to stojí víceméně posjezd na Hrušovany a furt se to štosuje, tak ať se tomu lidi vyhnou, protože to je na dlouho. Tam se srazilo v levém pruhu 4-5 aut a co jsem viděl, jak tam byli policajti, řešili to, ale to ještě chvilku zabere. Takže tomu se radši vyhnout. Tak díky. Jo, čau, Lukáš.
0: Díky, děkujeme, přátelé, opravdu vidím tu kolonu, už je na tom exitu 16 Hrušovany. Směr Brno, velmi, velmi dlouhá cesta vás čeká, pokud se tudy vydáte. Tak pevné nervy, za chvilku mrkneme na dopravu trošku podrobněji, teď si dáme zprávy, přichází Katka.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezké ráno. S novou porodnicí Fakultní nemocnice Brno stále počítá, vypsala soutěž na nového správce stavby. Nemocnice o prázdninách odstoupila od smlouvy na stavbu za více než 3 miliardy korun. Kontrola před zahájením stavebních prací odhalila nesrovnalosti v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech. Lidé loni v lékárnách odevzdali 770 tun prošlých či nespotřebovaných léků, které nepatří do běžného odpadu. Proti roku 2021 je to o třetinu víc. Podle průzkumu vyhazuje léky do koše téměř každý pátý Čech. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informovala o tom služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních, což je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců navíc naznačují, že díra se bude v druhé půlce září nadále rozšiřovat. Vrstva ozonu chrání zemi před rakovinotvorným ultrafialovým zářením ze slunce. Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu proti medailistům z posledních tří evropských šampionátů nastoupí v Modeně den poté, co po třech výhrách utrpěli první porážku na turnaji 1-3 z domácí Itálií. A ještě doplním, že startuje nová sezona hokejové extraligy. Kometa se o první bodový zisk popere s Litvínovem na jeho ledě, kam odcestovala už v úterý. Dnešní zápas startuje v 17:30.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout tu dopravu, D52, nejezdíte tam od Pohořelic směrem na Brno, vidím tady tu kolonu od 16. kilometru, exit 16, Hrušovany, opatrně a počítejte se zdržením. Podobně na tom je i D2, aktuálně se koukám, že ta kolona, která většinou bývá od Olympie, tak už sahá pomaličku k nejbližšímu sjezdu D2 před Brnem, tak tady taky zdržení minimálně nějakých 20 minutek. Pojďme se podívat na bouračku. Jihlavská a Vídeňská. Tady máme nahlášenou havárku osobáku a tramvaje na místě, záchranáři a policisté. Buďte velmi opatrní. A ještě vidím na Vinohradech, tady vidím Drčkova ulice, havárku dvou osobních aut. Další komplikace je na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 7,5 kilometru, tady se srazily dvě osobní auta v levém jízdním pruhu. Jsou odstavené na krajnici, ale ta kolona od Vyškova na Brno, kdo jede, tak sahá před Holubicemi, vás zastaví. Je to se zdržením kolem 5 minutek. Tak šťastnou cestu a pevné nervy. Kdo je teď aktuálně v té koloně na té D52, tak to zvládejte. Já si myslím, že za chvilku by se to mohlo začít rozjíždět. K tomu další muzika pro vás už za chviličku, ale ještě mrkneme na počasí.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Aspoň, že to sluníčko svítí a svítit bude, že jo? To přispívá k lepší náladě. Teplota v centru 14 stupňů, odpolední maxima 25 až 27. Jdeme na muziku. Mikael Varte, za chvilku i Italo Brothers.
7: Ve městě chaos jak Miami Vice. Tohle je getting paradise. Getting next up. Každý

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Dynamite a Volatile Brothers na Free Radio 107 FM. 8 hodin 39,5 minutky a v tenhle ten okamžik jdeme pro vás připravit čerstvé kino novinky. Janča Hubová je nachystaná, pojďme se podívat, na co doporučuje vyrazit do kina. Free Radio,
1: novinky v kinech. Tento týden jsem si pro vás připravila francouzsko-belgický animovaný film Dívka v oblacích. Hrdinkou příběhu je 12-letá knihomolka Luna, které se dostane do rukou kouzelné pero, které dokáže proměnit ve skutečnost cokoliv, co napíše. Po čase se musí rozhodnout, zda bude žít své sny, nebo se rozhodne zachránit svůj svět před zkázou. O tom bude nový snímek Dívka v oblacích.
0: Děkujeme za info, no a přátelé, dobře poslouchejte, budeme nedělovat lupeny na Kometu na domácí zápasy. Den první se odehraje už tuto neděli 20. září. Od 17 hodin Kometa na svém ledě přivítá hráče z Hradce Králové. A kdo by chtěl dva lupeny, dobře poslouchejte, za chvilku bude výzva.
2: Se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a

0: pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zemích je ochotnej
1: rád. Mňam, mňam. Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
2: Slyšíš to?
3: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
2: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
3: Poctivý burčák od místních vinařů, historický průvod, Mauthausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
2: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
3: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
2: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
4: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Free Radio 107 FM.

0: za námi Mesh, Be My Girl. 8 hodin 55 minut a 35 vteřin.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: A máme pro vás několik tipů, kam se dá vyrazit.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně. Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září.
0: Další hity, Jane Kill It With The Beat. Rád bude novinka od Inny, With Way. A promícháme to s touhle luxusní legendou, Enly Voices. 8 hodin, 57 minut. Roman Koloděj s vámi na Free Radio 107 FM až do pravého poledne. A co nám startuje? No, hodinka plán krimi zpráv, tak si počkejte na čerstvé informace.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Free Radio 107 FM.

0: rádio.
1: Taky zkontrolovat, jak vypadá aktuálně doprava. Pozor, stále v Drčkově ulici. Bourala tady dvě osobní vozidla, stojí na krajnici. Vidím Kněnická ulice směrem do centra. Tady se srazilo osobní auto a náklaďák. Zablokovaný je tady jízdní pruh, jeden jízdní pruh. Jihlavská a Vídeňská křižovatka. Tady vidím záchranné složky, blokovaný jeden jízdní pruh. Tramvaj se tady střetla s osobním vozidlem. No a ještě v Brně Vídeňská u Alberta došlo tady ke srážce osobního vozidla. Jo, to je vlastně ono. To je ta Jihlavská Vídeňská. Dávejte pozor ještě na 52. Tady máme nahlášenou kolonu, ale už se začíná rozjíždět. Vidím, že už teďka sahá na úroveň Syrovic. Pár minutek zdržení. Měli jsme tady dopravní nehodu několika vozidel a díky tomu velmi dlouhé kolony. Koukám, aha, ještě stále to tady platí od exitu 16 Hrušovany ta kolona. Teď se mě to tady načetlo, takže stále kolona od Pohořelic na Brno. Obrňte se trpělivostí, kdyby cokoliv volejte nebo použijte naši aplikaci.
0: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radio.
1: A jak to vidí meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na 25 až 27 stupňů.
0: Free Radio.

0: zdravíme i všechny ostatní, co jsou v té koloně, no a posíláme další muziku. Teď ale krimi zprávy, pojďme se podívat za strážníky městské policie Brno. Na telefonu je paní Markéta Skřivánková.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Pěkný den vám i všem posluchačům Free Radia. V noci na středu zaslechl svědek z ulice v centru města hlasitý křik muže, který údajně kopal do skleněných vstupních dveří. Před chodem do jednoho z domů našla hlídka sedět 33-letého muže bez bod. Rozklené vstupní dveře za ním byly posety několika většími praspinami. Není vyloučeno, že pavučiny způsobil náraz dlažební kostky, kterou strážníci u muže našli. Společně s ní ležely na zemi i jeho boty. Kromě poničených dveří si všimli také poškrábaných bočních oken BMW zaparkovaného u domu. 32-letý svědek hlídku ujistil, že dopadla toho správného muže. Strážníci si byli téměř jistí, že škoda přesáhne hranici 10 000 korun. Vzali tedy muže jako podezřelého ze spáchání trestného činu státním policistům. Děkuji za pozornost, za městskou policii Brno přeji vám pěkný den.
1: Free Radio.

0: Přátelé, all for nothing. Máme 9 hodin 25 minut, stíháme ještě krimi zprávy, mrkneme za brněnskými kriminalisty. Pojďme se podívat na horkou linku.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré ráno. Přes 140 km v hodině jel v obci motocyklista, který koncem srpna ujížděl s nojemským dopravním policistům. Hlídka ho chtěla zastavit kvůli spolujezdkyni. Ta totiž měla místo motocyklové přilby pouze cyklistickou. Řidič ale na výzvu zastavení zareagoval prudkým zrychlením a zamířil k Miroslavi. Uniknout se pokusil i po polní cestě. Po návratu na silnici však při odbočování chyboval. Policisté jej předjeli, zablokovali mu cestu a za použití donucovacích prostředků zadrželi. Naštěstí se nikdo nezranil a nedošlo ani k nehodě. Následná kontrola ukázala, že se muži zákazy řízení nepřetržitě řetězí od roku 2013. Ty současné sahají až do roku 2034. Orientační test navíc reagoval pozitivně na metamfetamin. Policisté u řidiče našli také stříkačku s krystalickou látkou, kterou odeslali ke zkoumání. Muž skončil v policejní cele a je podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Spolujezdkyně za přestupek dostala pokutu.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 1999.

0: Family Voices. Tohle je rok 1999, skvělá vzpomínka, přesně v 9 hodin a 30 minut. Máme pro vás čerstvé zprávy, Katka přichází, za chvilku doprava, mrkneme na tu 52, jak to tam vypadá, no a společně mrkneme taky na počasí, jak to vidí meteorologové.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Přeji hezkou středu. Nová ulice vedoucí k plánovanému hlavnímu nádraží v Brně ponese název Evropská třída. Rozhodli o tom brněčtí zastupitelé. Bulvár má být součástí městské části budované mezi současným a budoucím hlavním nádražím. Název navrhla městská část Brno-Střed a odkazuje na spojení města s Evropou. Na českých silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí, což je o 12 víc než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021. Nejvíce obětí bylo mezi motocyklisty. Rakousko o 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Oznámil to rakouský ministr vnitra, podle kterého jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Rakousko tvrdí, že dřívější rozšíření kontrol z hranic do hloubky pohraničí bude mít na pravidelné přeshraniční dojíždění minimální dopad. Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Tak, jdem se podívat na dopravu. Přátelé, už to nesahá k těm Hrušovanům, už se to trošku rozjelo. Vidím, že ta kolona teď aktuálně začíná někde před motorestem, to jsou ty motoresty u Toma. Tady vás to zastaví, ještě probíhá stále to došetřování té dopravní nehody, kvůli které jsme měli tady ty komplikace. Havárka několika vozidel, 4 havarovaná vozidla, tak na to dávejte pozor, kdo jede teď trasu Pohořelice Brno. Možná bych si ještě rozmyslel, jestli bych to nevzal nějak oklikou. Jak to vypadá s D2? D2 hlásí kolonu před Brnem, těsně před napojením na D1 od exitu 3 Chrlice. Tady postojíte nějakou chvilku. Koukám se ještě, máme tady od exitu 178, to je dálnice D1 ve směru od Prahy na Brno. Tady máme nahlášenou kolonu. V zastávce u Brna vidím, že tady máme havárku 2 osobáků. Na místě je policie České republiky. No a co se šetří v Brně? Vidím v Komíně Kninická ulice. Osobní vozidlo s nákladňákem se nám tady srazilo. Bude to tam nějakou chvíli trvat, než se to vyřeší, no a ještě stále probíhá šetření dopravní nehody, asi předpokládám, vzhledem k tomu, že na místě byli i záchranáři, osobák a tramvaj, Vídeňská i Jihlavská, tady opatrně. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, ozvěte se nám, ať to můžeme rychle vyhlásit všem ostatním řidičům, hlavně jezděte bezpečně.
4: Dopravní linka Free Radia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota nám aktuálně poskočila na 16 stupňů, odpolední maxima vcelku vysoká 25 až 27. Jak to bude vypadat zítra? Čtvrtek, zataženo, dešťové přehánky, maxima denní 20 až 22.

0: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: Shooting Stars, tohle byli Rehab, Mufas a Hype na Arení 9.40, za chviličku tajemno bude velké, tajemno, ano. Tajemný film připravujeme za chvilku, budeme soutěžit, prozradím vám první nápovědu, od té doby ještě zbývá spoustu času, než prozradím všechny čtyři nápovědy. Po čtvrté nápovědě budeme volat studio po signálu a vyhrávat poukázku na skvělou baštu. 300 korunová poukázka na konzumaci na pizza Bombastika, kterou najdete už pětkrát v Brně. Tak si na to počkejte. Tajemný film teď hodu připravit. No a do té doby skvělá muzika, Filatovka, Ras, Tiesto. Bude tu i Melanie C, I Turn to You.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
1: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz
5: Free Radio 107

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Melanie C. I turn to you. Máme 9 hodin 56 minut.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
0: Kutři, za chvilku No Rewind. Rád bude taky skvělá tepačka Joel Corey. A nebo kaskáda How Do You Do. Za pár chvil jdeme prozradit první nápovědu z tajemného filmu. Můžu prozradit, dneska budeme hledat takovou legendární československou věc. Buďte s námi.
2: Free Radio 107 FM.

0: Nico a Vince, Am I Wrong, pojďme na tajemný film.
1: Tajemný film, tajemný film. Na Free Radio.
0: Jdeme na to. Přátelé, mám tady pro vás první nápovědu připravenou. Dneska budeme hledat československé komediální drama, které bylo natočené v roce 1900, pozor, 88. 88. rok. České komediální drama. Československé, pardon. Tak, tohle je první nápověda, za chvilku dáme druhou, třetí, čtvrtou a pak budeme nadělovat.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.

Tohle je Pitbull, Neo a Feruček. 11:10. Přesně. Tajemný film. Jdeme na nápovědu číslo 2. Dobře poslouchejte. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak, jdeme na to. Přátelé, v tomhletom filmu se poprvé na plátně jako komparzistka objevila Anja Geislerová. Svůj první záběr zkazila, když vrazila do dvou hlavních postav. Omylem do nich narazila. Můžu vám ještě prozradit další věc, a to je to, že tento film jsme poprvé mohli vidět v kinech 1. března roku 1989 a film je natočen podle románu, podle knižní předlohy. Tak, dvě nápovědy jsou venku. Třetí dáme za chviličku. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: the Battle. Tajemný film. Čekáte na třetí nápovědu, děláte dobře. Teď nadešel ten čas, kdy vám ji mohu prozradit. Pár informací, pojďme se na ně podívat. V tomtohle filmu si společně zahráli životní partneři. Jednalo se o Jaroslavu Brouskovou a Ladislava Potněšila. Ve filmu si zahrál i Rudolf Hrušinský mladší se svým otcem Rudolfem Hrušinským. V tomhletom snímku zazní píseň My Bonnie Lies Over the Ocean. Jedná se o tradiční skotskou lidovou píseň a můžeme zde slyšet i skladbu od Jiřího Korna Karel nese asi čaj. To jsem prozradil docela dost. Stačí. Tři nápovědy venku, čtvrtou tu si necháme na potom. Po zprávách.
1: Roman Koloděj, Roman

0: je Kaskáda z roku 2005, 10 hodin 29 minut a 45 vteřin. Ukazují hodinky tady u nás ve studiu. Před malou chvílí dorazil taky e-mail do studia se správnou odpovědí na tajemný film, tak jenom tak jako, je to správně, ano, já tu odpověď zatím neprozradím, to prozradí někdo z vás na telefonu, ale až po poslední nápovědě. Ta tu bude po zprávách, krátce po zprávách prozradím. A teď jdeme na bleskovky, za chvilku doprava a počasí.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou ministr spravedlnosti Jeroným Tejc podal v neprospěch mužů odsouzených za týrání psa na Sokolovsku. Muži odvezli nemocnou fenu do lesa, udeřili ji rýčem a ještě živou zahrabali. Tejc nesouhlasil s tím, že dostali jen podmínky. Podle soudu trest odpovídá zákonné sazbě a nejde o exces, který by vyžadoval zásah nejvyšší instance. České dráhy výrazně posílí dopravu na dny NATO, které se budou o tomto víkendu konat na ostravském letišti v Mošnově. Národní dopravce vypraví speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce a posilové osobní vlaky z Bohumína, Opavy a Ostravy Svinova. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka. Kyjev testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů a v noci na úterý provedla úspěšný zásah. Ve včerejším večerním hlášení to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Fotbalisté Tottenhamu prohráli ve třetím kole ligového poháru v Liverpoolu 1-3 a prodloužili své čekání na výhru na 4 zápasy. V brance londýnského klubu nebyl poprvé v sezóně český golman Antonín Kinský. Chytal jeho slovenský náhradník Martin Dúbravka.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pojďme taky omrknout, jak to vypadá s dopravou aktuálně. Knínická, je to směrem do centra, tady se srazilo 8 auto s nákladňákem, na místě ještě policie České republiky. Koukneme na 52. Jak to vypadá aktuálně? Už je to průjezdné. Měli jsme tady od rána velké komplikace. Na dálnici D2 očekávejte od Olympie kolonu. Je to kvůli napojení se na D1 na tom exitě 196. Ještě koukám. Dálnice D1 od Prahy na Brno. Počítejte s drobnými kolonami, které se tvoří mezi exitem 178 a 182. V centru města Brna aktuálně koukám hustší provoz na ulici Bratislavská kolem Moravského náměstí. Postojíte si taky na Vídeňské k Křížova směrem na Mendlovo náměstí, taky drobná kolona. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, ozvěte se, aplikace funguje, všecko je připravené.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A dokonce vidím, že i přes aplikaci nám tady někdo napsal ten tajemný film. Je to správně? Ano, správná odpověď. Ale je potřeba zavolat, ale až za chviličku. Pojďme na počasí. Teplota v centru Brna aktuálně se pohybuje kolem 18-19 stupně Celsia. Teď se nám tam mírně zatáhlo. Dneska bude střídavě oblačno až polojasno a odpolední maxima by měly vyšplhat na 25-26.

0: Night Light. Na Free Radio, 10 hodin 39 minut. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. A vedeme na poslední nápovědu z tajemného filmu. Přátelé, dneska výběr filmu byl proto, protože Petr Čepek. Ano, vzpomínka na Petra Čepka. Petr Čepek se narodil 16. září, dneska by oslavil narozeniny, jenomže zemřel 20. září roku 1994. A Petr Čepek v tomto filmu se objevil. Tak, vedle něj Milan Kňažko, taky Rudolf Hrušinský, Miroslav Macháček, Vladimír Menšík, Pavel Zedníček a spoustu dalších legendárních herců. Tak, jak se jmenuje ten film? Tajemný film. Teď máme odblokovanou telefonní linku a vy můžete zkusit své štěstí. 790 107 107. Kdo pak se ozval? Dobrý den, kdo tam?
1: Ahoj, Romčo, tady Jirka.
0: Jirka, Jirku zdravíme. Jirka volá správně, je první na telefonu a stačí mi teď jenom správná odpověď. Jaký jsme to dnes hledali film?
1: Tak já si myslím, že to byly Dobří holuby se vracejí.
0: Dobří holuby se vracejí. A tenhle ten potlesk patří tobě, Jirko. Moc gratuluju.
1: Já tímkrát děkuju, je to skvělé.
0: Nemaj zač, poukázka. V hodnotě 300 korun na konzumaci pizza bombastika, kterou najdeš pětkrát v Brně, je tvoje. Vydrž na telefonu a nepokládej, prosím. Jo?
1: Děkuju.
0: Není zač. Tohle byl dnešní tajemný film. Jirka už se může těšit na nějakou parádní baštu. No a přátelé, dneska jsme hledali film s názvem Dobří holuby se vracejí. Zítra budeme pokračovat, vybereme zase něco jiného. Grand Pass Groove, za chvilku Junotas a bude tu i Košín.
2: Našli se další prachy, hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Slyšíš to?
5: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
3: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
5: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mauthausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
3: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
5: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
3: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
5: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
6: Jsem hrdina, jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Free Radio 107.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Dole koší na Hajdu, 10 hodin 56 a půl minuty, aktuální čas na Frýčku.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A ještě předtím, než se vrhneme na celebritky, mrkneme, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z Mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napíněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září. Zveme vás do muzea. V Technickém muzeu v Brně můžete zjistit, jak nenaletět podvodníkům, jak ochránit svá hesla a data a jak rozpoznat phishing, malware nebo deepfake. Výstava s názvem Kyberbezpečnost pro každého je k vidění od 16. září do konce března příštího roku v Technickém muzeu v Brně. Více na www.tmbrno.cz.
0: A jdeme na hity. Aquagen, novinkový There is a Star, James i Bobby Harvey a Paradisio Bailando z roku 1996. Celebritky připravené, za chvilku prozradím, koho půjdeme navštívit.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Tohle byly Pendulum The Island na Free Radio, 5:55. Za kým půjdeme? Mrknem, přátelé. Velká pravděpodobnost, kdo nahradí Marka Ebena a Terezu Kostkovou ve Stardance, už jsou vypsaný i kurzy nových moderátorů. Podíváme se na ně za chviličku a koukneme taky za Davidem Copperfieldem, který dneska slaví narozeniny.

0: Esque tu m'aimes? Metr Kim, máme 17 minutek po 11, jdeme na celebritky.
1: Celebrity show. Celebrity show. Na Firádiu.
0: Přátelé, odchod Marka Ebena a Terezy Kostkové ze Stardance okamžitě rozpoutal debaty o tom, kdo po nich převezme jeden z nejsledovanějších moderátorských postů v Česku. Ano, dokonce už saskové kanceláře vypsali nějaký kurzy a mezi největší favority se řadí Václav Kopta, Adéla Gondíková, Aleš Háma nebo Iva Kubelková. Nechybějí na seznamu i mnohem překvapivější jména. Pojďme se na ně podívat. Tady vidím Václav Kopta, ten má nejvíce procent. Adéla Gondíková, Aleš Háma, Iva Kubelková, Vojta Kotek, Daniela Brzobohatá. Dokonce se tady objevil i Libor Bouček nebo Jan Cina, Vojta Dyk, Jakub Prachař a nebo Leoš Mareš. Tak uvidíme, ale asi má ze všech nejvíce, jak už to tady je napsáno, našlápnuto Václav Kopta s Adélou Gondíkovou. Tak necháme se překvapit, budeme to sledovat. Za chvilku nejenom to, že budeme gratulovat k 70. narozeninám Davidovu Copperfieldovi, ale podíváme se, co ho trápí. Kouzelník, kterýmu kdysi se klaněl celý svět, tak se teď skrývá před veřejností. Co se děje, prozradíme za chvilku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Bailando Paradiso. 11 hodin 30 minut. Čas zprávy mrknout, co je nového. Je tady Petra, která nám prozradí aktuální informace. Za chvilku doprava a počasí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Šlapanice spustili od září ve spolupráci s okolními obcemi pilotní projekt poptávkové dopravy. Auto s kapacitou pro 8 lidí vyjíždí podle objednávek cestujících. Jedná se o doplněk ke klasické linkové autobusové dopravě. Službu využívají studenti i dospělí při cestách do školy a do práce. V nemocnici v Ivančicích na Brněnsku uniklo ve skladu několik litrů dezinfekčního prostředku na bázi kyseliny peroctové. Jeden člověk je zraněný. Hasiči tam zasahovali v přetlakových protichemických oděvech. Událost neměla vliv na pacienty. Ruský oligarcha Umar Kremlev spjatý s Kremlem zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Záležitost začali vyšetřovat demokraté v americkém kongresu. Trump se nezúčastnil ani svatebního obřadu, ani následných oslav s vysvětlením, že musel zůstat ve Washingtonu kvůli jednáním o válce proti Iránu. Tenistka Sara Bejlek vstoupila do turnaje v Mexiku výhrou 6-4 a 6-3 ve druhém kole nad Alicií Parksovou. Ve čtvrtfinále se třetí nasazená Češka střetne se Španělkou Kristinou Buxaovou, která ji před dvěma týdny vyřadila v úvodním duelu US Open.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Razíme omrknout, jak vypadá provoz aktuálně. Pozor, stále v Kněžínské ulici směrem do centra. Tady se došetřuje havárka náklaďáku a osobáku. Jinak se jezdí aktuálně v celku v pohodě. Drobné kolony očekávejte na ulici Křenka Olomoucka. Ještě vidím drobnou kolonu na Husové. Dávejte pozor a na Nových Sadech zdržení. Jinak aktuálně koukám do toho mezi Bystrcí a Komínem, tady, kde jsme měli nahlášenou tu dopravní nehodu, už to tam není, takže snad už i provoz bezproblémový. D2 hlásí kolonu od exitu 3, tak opatrně, a kdyby cokoliv, volejte nebo použijte aplikaci, díky.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Nám teplota poskočila na 21 stupňů, odpolední maxima dnes kolem 25 by mělo být. Zítra teploty budou klesat, maxima denní kolem 20 a jinak zataženo občas přiánky.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Katy Perry, Teenage Dream, 11 hodin, 40 minut, pojďme za Davidem Copperfieldem.
1: Celebrity show na Free Radio.
0: Nechal zmizet sochu svobody, prošel velkou čínskou zdí a desítky let plnil sály v Las Vegas. Jenomže to největší kouzlo, které by teď David Copperfield nutně potřeboval, je ovládnout, nechat zmizet obří skandály, které se s ním táhnou do dnešních dní. Iluzionistu nebo Davida Copperfielda obvinilo celkem 16 žen z pohlavního zneužívání. Šokující odhalení, celkem 16 žen obvinilo Davida Copperfielda ze sexuálního obtěžování a nevhodného chování v průběhu desetiletí. Jednou z nich byla například i Britney Lewis, která v roce 2018 zveřejnila obvinění, v nich tvrdí, že jí David Copperfield v roce 1988 omámil a sexuálně napadl. A dokonce se k ní přidali další ženy. Strmý pád Davida Copperfielda. Klanil se mu celý svět a teď se skrývá před veřejností do doby, než se to prošetří. Samozřejmě už tady se k tomu vyjádřili i právníci Davida Copperfielda. Tato obvinění jsou nejen zcela nepravdivá, ale také naprosto nepravděpodobná, zaznělo z prohlášení. Tak uvidíme další kauza nasledování. To je nemilé, kor když David Copperfield slaví dneska narozeniny. Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně ať se to co nejdříve vyřeší. Lucas and Steve, za chvilku Felix Jen a bude i Molela.
1: Free Radio. Free Radio.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
5: Free Radio 107 FM.

0: volela, 11 hodin 57,5 minutky, jmenuje se to TVAB, mezi tím jsou tečky. Co myslíš, že to znamená, Peťo? Ahoj.
1: Ahoj, nevím.
0: TVAB.
1: Já fakt nevím, poradíš mi?
0: Ty voli, ancora bene.
1: Tak na to bych nepřišla.
0: Ty volio, ancora bene. Překladu, stále tě mám rád. Nebo ráda, to je krásné. Tak za námi tahle ta skvělá zpátečková klasika, před námi už Peťa, se kterou se můžete těšit na to, že budete hledat majitele ztracené bankovky. Double se od rána neobjevil, ten se určitě objeví a budou to i lupeny
1: na kometu
0: Brno. Pojďme na muziku, podíváme se, co nás čeká za chviličku.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Aztek Pitbull a Gabry Ponte. Ne, pardon, Aztek. Co si to spletl? Tohle je Aztek DJ Coco a Kurt D. Everything's alright. Hrát bude za chvilku. Taky Afrojack, David Guetta, anebo bla, bla, bla.
1: To budu já dělat až do 15.
0: A další bla, bla, bla bude dělat tak. Petra do 15. Tak si doužijte, mějte se krásně, krásnou středu s datem 16. září. Znáš nějakou Ludmilu?
1: Ano, dvě máme v rodině. Už jsem poslala SMSky.
0: Dobře. Tak Ludmilkám všechno nejí.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Tričko stále s vámi po 12. už já, Peťa Hlávková, krok zpět je to pro stadion za Lužánkami. Brno totiž zrušilo řízení o pozemcích a vypíše nové, tak víc o tom za okamžik, teď už ale novinková muzika.
1: Free Radio, hudební novinky, to jsou právě letí.

0: Žijeme Brnem.
1: Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků za Lužánkami, kde má vzniknout nový fotbalový stadion. Zastupitelé rozhodli, že město vypíše nové řízení. Pro usnesení hlasovalo všech 46 přítomných zastupitelů a rozhodnutí ale předcházela ostrá debata. O novém stadionu za Lužánkami se v Brně mluví už, řekla bych, snad přes 20 let. Původní stadion vznikal v letech 1949 až 1953 a později pojal až 50 tisíc diváků. Poslední ligový zápas se tam hrál roku 2001 a od té doby areál chátrá.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: DJ D'Agostino na Free Radio, jdem na další muziku. A přichystání jsou Hardwell a Chris Jones. Také to budou Gabr Pontalumix a Precioso. Nebo Dara, za chvíli zprávy s Peťou.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Slyšíš to?
3: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
2: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
3: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mauthausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
2: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
3: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
2: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
3: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji hezkou středu. V těchto dnech budou žirafy v brněnské zoo pobývat pouze v odstavném výběhu. Důvodem je potřeba s nimi procvičit bezpečný a klidný přesun z odstavného výběhu zpět do stáje. Pravidelný trénink těchto přesunů je důležitý jak pro samotná zvířata, tak pro jejich každodenní péči. Do výběhu je velmi dobře vidět z vyhlídky u restaurace. Bilance nehod na silnicích posledních let v letních měsících klesala. Letos se trend otočil a o prázdninách stoupl počet nehod i obětí. Při více než 15,5 tisících nehod zemřelo 100 lidí, tedy o 12 více než loni. Téměř třetina obětí připadá na motorkáře. Nejrizikovější skupinou z nich nejsou mladí řidiči, ale ti ve středním věku. Slovenští hygienici oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Úřad hlavního hygienika Slovenska nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nekonzumovali. Česká hygienická služba uvedla, že se potenciálně nebezpečná šarže vody na území Česka nevyskytuje. Necelé 3 týdny poté, co při tvrdém pádu na Vueltě utrpěl několik zlomenin, už nejlepší současný cyklista Tadej Pogačar znovu šlapal na kole, zatím jen doma na stacionárním, což dokumentoval videem na Instagramu. 27-letý Slovinec se zotavuje po operaci klíční kosti. Zlomený měl i krční obratel a prodělal otřes mozku.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jedovnická ulice na úrovni čerpací stanice. Tady se došetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozidel. Vypadá to, že je to vše. Trošku si postojíte na dálnici D2 ve směru do Brna. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 20 stupňů máme aktuálně venku. K večeru očekávejte, že nám bude pršet. A co se týče zítřejšího dne, denní maxima se budou opět vyskytovat na 20 stupních. Teď už Hardwell a Chris Jones.
4: A teď už tvoje muzika na prvním místě. Free Rádio, Free Rádio, Brno 107 FM.

0: Gabri Pantelumix a Precio Zona Free Radio, my jdem soutěžit.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Na trátě už Marek. Marku, přeji krásné odpoledne.
2: Dobře, taky ahoj.
0: Kde tě zastihl signál, kde se nacházíš?
2: V práci.
0: A chtěl bys k tomu se přivěděla 5000 korun, předpokládám, proto voláš.
2: To by bylo skvělý.
0: Pokud jsi majitel bankovky, kterou my jsme našli, 5000, tak musíš je znát její sériové číslo zleva doprava. Jsi připraven sdělit mi to první?
2: Ale jsem připraven.
0: Tak povídej, jaké je.
2: Podle mě to je nula.
0: Nula je správně, to už tady odhalil někdo, ale druhé číslo ještě venku není. Tak já se tě zeptám, tipneš ho správně, jaké je to druhé?
2: Já si myslím, že to je trojka.
0: Trojka? Čoveče, tak trojku už tady zkoušel včera Dušan. Ajejej. Nevadí, hele, díky za zavolání. Zase někdy příště. Čau.
2: Ahoj.
3: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.
12: Are you ready to party? Here we go. Your drinks in the air, and let's make a toast to

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Rapture na Fríčku přesně ve 12 hodin 55 minut.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A s další muziky už za chvíli Alessandra. Také zazní Marlon Hofstadt. Nebo Taylor Swift.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Ladíte vlnu 107 FM, já už za malou chvíli budu mít na drátě mluvčí městské policie paní Markétu Skřivánkovou. Ta vám prozradí, co museli v tomto týdnu strážníci řešit, tak si to nenechte ujít. Teď už ale přehled novinek. Free Radio. Hudeb.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na drátě už mám mluvčí městských strážníků, paní Markétu Skřivánkovou, a ta vám prozradí, co strážníci museli řešit.
2: Pěkný den vám i všem posluchačům Free Radia. V noci na středu zaslechl svědek z ulice v centru města hlasitý křik muže, který údajně kopal do skleněných vstupních dveří. Se schodem do jednoho z domů našla hlídka sedět 33-letého muže bez bod. Rozklené vstupní dveře za ním byly posety několika většími praspinami. Není vyloučeno, že pavučiny způsobil náraz dlažební kostky, kterou strážníci u muže našli. Společně s ní ležely na zemi i jeho boty. Kromě poničených dveří si všimli také poškrábaných bočních oken BMW zaparkovaného u domu. 32-letý svědek hlídku ujistil, že dopadla toho správného muže. Strážníci si byli téměř jistí, že škoda přesáhne hranici 10 000 korun. Vzali tedy muže jako podezřelého ze spáchání trestného činu státním policistům. Děkuji za pozornost, za městskou policii Brno přeji vám všem pěkný den.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Vanessa May na Free Radio, jdeme na muziku. Volume doprava zazní klas. Taky letní pohodovka od Mario Beskina. Čeká na vás i spojení Becky Hilla Galante se za chvíli Peťa se zprávami.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Pěkné odpoledne. Jako znalce architektury představuje bývalého prezidenta Václava Havla výstava Havlova architektura, která bude od pátku přístupná v areálu Vily Šťastny. Národní památkový ústav v přednáškové a výstavní budově takto připomíná letošní Havlovy nedožité 90. narozeniny. Rodina a blízcí se dnes ve velké síni Strašnického krematoria v Praze rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Jojo Band Richardem Tesaříkem. Oblíbený hudebník a rodák ze Svitav zemřel minulou neděli ve věku 80 let. Dva lidé ze čtvrti z blízkosti letiště ve Frankfurtu nad Mohanem onemocněli malárií. Během léta tam na takzvanou letištní malárii zemřeli dva zaměstnanci letiště. Nově nakažení nebyli v zahraničí a na letišti nepracují. Mezi příznaky nemoci patří zimnice, bolest hlavy nebo kloubů a potíže se zažívacím traktem. Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu proti medailistům z posledních tří evropských šampionátů nastoupí v Modeně den poté, co po třech výhrách utrpěli první porážku na turnaji, a to 1-3 z domácí Itálií.
5: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
0: Stále se došetřuje dopravní nehoda v Jerovnické ulici u čerpací stanice, kde bourala dvě osobní vozidla a stále je to naštěstí jediná dopravní komplikace, na kterou byste mohli narazit, akorát nám housne do jedničky. Stojí to od Popůvek ve směru na Brno na 194. kilometru by se to mělo rozjíždět. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích, volejte naši dopravní linku a my to pošlem dál.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 23 stupňů máme venku, večer nám bude pršet a zítřejší denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Teď klas.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Na Free Radio vám najdeme práci, hledá se do Brna mzdový či mzdová účetní. Požadované dovednosti, jaké byste měli mít, hlavně vzdělání ekonomického směru, to je podmínkou. Minimálně 5 let praxe v oblasti zpracování mezd velké organizace, výbornou znalost kompletního zpracování mezd a souvisejících předpisů, také znalost personalistiky, organizační a komunikační schopnosti. Měli byste být přesní, spolehliví a schopni samostatného jednání a rozhodování. Náplní práce je vedení a zpracování mezd na hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení činnosti či dohodu o provedení práce, také zpracování odměn funkcionářů a kontakt a více informací najdete na našem webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job na Free Radio.
2: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
0: Free Radio 107

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Jono Bumbr na Free Radio ve 13:56.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
0: A s další muzikou už za chvíli Artemas. Také zazní Timmy Trumpy. Nebo Mikulas a Trips. Teď už je taky první tipy, kam se dá vyrazit.
5: Free Radio, kam vyrazit?
6: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Drama Hamlet nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Hru Obraz vádí divadlo Reduta v 19 hodin. A komedii Šašek a syn nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodňáku od 16. do 20. září.
5: Free Radio 107 FM.

0: Přišel jsem Mafia a lekali na Frýčku. Za chvíli vás pozvu na akci s názvem Uklidíme Česko. Kdo by se chtěl připojit, prozradím vám, kdy ta akce se bude konat, teď už ale další muzika.
1: Petra Hlávková, Free Radio.

0: ráno. Kam vyrazit?
1: Celosvětový úklidový den, tak to je největší globální dobrovolnická akce, která v jeden den spojí dobrovolníky z více jak 190 zemí celého světa. Akce probíhá na více než 300 místech po celém Česku, a to už tuto neděli 20. září, a zapojit se do celosvětového úklidu a přidat tak ruku k dílu nevyžaduje, co si řekněme, žádné velké přípravy. Stačí prostě jen přijít a pomoct. Podívejte se na mapu úklidu na webu a přidejte se k akci ve vašem okolí, je to uklidmečesko.cz, no a pokud se ve vašem městě či okolí organizovaný úklid ještě nepořádá, můžete zapojit vlastní iniciativu a veřejný úklid si zorganizovat sami. Není to nic složitého, všechny instrukce najdete právě na webu akce a zaregistrovaným úklidům pak organizátoři na základě žádosti zašlou také pytle nebo rukavice, a pokud si raději očistnou procházku uděláte sami, tak můžete sbírat i na vlastní pěst a nezapomeňte, že každý sebraný kousek odpadu se rozhodně počítá. Teď už další muzika.

0: Ladíte vlnu 107 FM, přichystaná je další muzika. Za chvíli už Aztek, Pitbull a Gabry Ponte. Zazní i Robin Schulz. Nebo Cyrila za chvíli zprávy s Peťou.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné odpoledne. Pozemky v Černovicích pro stavbu vědecko-technického parku získá společnost CTP za 722 milionů korun bez daně. Je to cena, kterou firma nabídla. Podle smlouvy musí na pozemcích vybudovat a nejméně 10 let provozovat vědecko-technický park. Minimálně 30% plochy musí být vyhrazeno pro vědu, výzkum a inovace. Česko zažívá jedno z historicky nejhorších sklizních mele. Podle svazu pěstitelů bude až o čtvrtinu nižší než v jiných letech. Úrodu ovlivnily vysoké teploty, výrazné sucho, ale i nepříznivé povětrnostní podmínky. Chmelu tak chybí pivovarsky důležité látky, které ovlivňují jeho kvalitu. To může společně se zvyšujícími se náklady na energie, přepravu nebo obaly ovlivnit i cenu piva. David Copperfield slaví 70. Fenomenální iluzionista a otec dvou dětí s českou krví si za 5 dekád na scéně vybudoval miliardové impérium. Za rok dokázal předvést až 600 představení, což zahrnovalo i vyčerpávající světová turné, během kterých v letech 1998 a 2004 zavítal i do Česka. 16 fanoušků AS Řím dostalo zákaz vstupu na italské fotbalové stadiony za to, že během ligového zápasu proti Bergamo prováděli fašistický pozdrav nataženou paží. Tresty jsou od 1 do 5 let a platí také pro zápasy AS Řím v zahraničí a reprezentační utkání.
4: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Hostne kompletně malý i velký městský okruh. Pozor, se dávejte i na dálnici D1 na 236,5 kilometru směrem na Prahu stojí odstavené nákladní auto. Postojíte si i ve směru do Brna po D2, kdyby cokoliv, volejte naši dopravní linku a my to pošlem dál.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 24 stupňů máme aktuálně venku. K večeru a v noci očekávejte, že nám bude pršet. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat na 22 stupních. Teď už Aztek, Pitbull a Gabry Ponte.

0: woman. Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je film se šťastným koncem? To je, když jsou všichni diváci šťastní, že už skončil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Tech Fitbol a Gabry Ponte nám hrají po druhé. Double Fríčka. A správně a rychle to odhalila Barča. Barčo, přeji krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne, zdravím všechny.
0: Vyrážíš do Brna na kulečník, 2 hodiny kulečníku, pizza k tomu gratis do Yellow Fish v Brně, Kohoutovicích, což je biliard klub. Už jsi tam někdy byla?
1: Nebyla, ale v Kohoutovicích jsem bydlela, tak se tam po nějakých 15 letech zase vrátím a uvidím, co je tam nového.
0: A můžeš vyrazit s přáteli a zahrát si kulec. Jakou pizzu si třeba k tomu dáš? Jakou máš ráda?
1: No, manžel má rád klasickou, takovou tu Hawaii, a já mám ráda s pršutem, s olivama a s kukuřicí, tak nevím, no, jednu nějakou dáme a druhou objednáme.
0: A nebo se oni pohádáte a vyhraješ ty? Co ty na to?
1: Ano, tak to by byla klasická manželská scéna.
0: Tak, prosím tě, měj se krásně, díky za zavolání, pizza a kulečník je tvoje, čau.
1: Díky mě, ahoj.
2: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
3: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem pro vás máme velkou pěveckou

0: 1. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchy, ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
2: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
1: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
2: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
1: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Slyšíš to?
6: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
5: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
6: Poctivý burčák od místních vinařů, historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
5: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
6: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
5: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
6: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Hatfield na Free Radio, máme přesně 14 hodin a 56 minut.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
0: Lukáš Bartl už přichystán na fríčko ve velmi dobré náladě, což velmi ráda vidím a slyším. Krásné odpoledne.
5: Děkuji, ano, je to pravda. Jsem ve velmi dobré náladě. A jak bys to udělal, kdybych přišel jako v nedobré náladě? Řekla bys to?
0: Já bych posluchačům nelhala a řekla bych jim, že si spravíš náladu během vysílání.
5: Dobrá,
0: protože v rádiu se vždycky spraví nálada.
5: No, moment. Uvidíme, co přinese odpolední free party. Každopádně já jsem připraven a přeju krásné odpoledne.
0: Přinese třeba lístky na kometu, jdeme na další muziku. Už za chvíli DJ Metrex a Karolina Marquez. Dáme se i novinku, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107 každý pátek od 15 hodin startuje. Tady právě s Lukášem Bartlem od Dubs a Nelly Furtado. Zazní také Michal Kury a já se těším opět zítra.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

je to opět tady. Tak přátelé, v doprovodu skútru jsme skočili do pokračování odpolední Free Party. 15. hodina, k tomu 4. minutka. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl a to podstatné je před námi. Přehled horké muziky, nebo horkých novinek, lépe řečeno samozřejmě. Muzika jako taková nebude úplně pálivá, ale ty horké novinky jsou také v parádě. A tak, jak už jsme to tady jednou probrali s Peťou, tak je připravená Nelly Furtado společně s Dubs. Ale k tomu taky Milky, David Guetta, Jean-Nic, Nick Jay, Lowside a další pohodová muzika. No a k tomu za okamžik Frajer nebo Loser, k tomu brněnské dění, chytrosti, moudra, chytřejší než rádio, covery a remixy, a to všechno máme před sebou. Takže doufám, že se těšíte podobně jako já. V kalendáři dneska už 16. svátek slaví holky Ludmilky, tak Ludmilám přejeme všechno nejlepší. Hlavně příjemný poslech a pohodičku na flíčku. Užívejte! Free

0: Frajer nebo loser?
1: Posloucháte Free Radio na 107 FM v odpolední Free Party rubrika Frajer nebo loser. Dneska to bude za mě určitě frajer. Je to člověk, kterého možná potkáte i v médiích časem. A je to Kevin Kumala. Kevin Kumala za mě osobně frajer. Je to především teda biolog, o to tady půjde dneska. Je to biolog a Kevin Kumala z Indonésie vyvinul tašku z maniokového škrobu jako alternativu ke klasovým plastovým taškám. Ve vodě se rychle rozpadá na biologicky odbouratelné složky, které nejsou toxické pro vodní organismy a materiál je za určitých podmínek biologicky rozložitelný i kompostovatelný. Nejde však o univerzální řešení plastového znečištění samozřejmě pro celý svět. Největší přínos má tehdy, když je skutečně nahradí jednorázové plastové tašky a je správně zlikvidována. Vývoj podobných materiálů ukazuje, že věda může významně, opravdu významně, přispět k ochraně životního prostředí, které je úzce propojeno i se zdravím nás, tedy i se zdravím lidí. Takže já jsem ten článek četl, výborný nápad, ten článek se jmenuje trošku jako víc akčně. Biolog vyvinul tašku z manioku, ve vodě se rozloží a zároveň slouží jako potrava pro ryby. Tady konec nevím teda, jestli úplně jako to, co se jako rozloží, ale určitě to není škodlivé a ten nápad je za mě osobně geniální. Tak dneska frajer.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Úžasná záležitost z roku 93, samozřejmě MC Sara, The Real McCoy, Another Night. Krásná vzpomínka. 15. hodina, 28. minutka v odpolední Free Party se pro vás připravují informace ohledně brněnské dopravy a mrkneme se taky na počasí. O další hity se postarají velké hvězdy. Například budou tady společně Viktor Šín a Kellen. Po Safíru Honey Boy, Purple Disco Machine. A do dnešního playlistu na Free Radio zasáhne taky Florida a David Guetta. Club Can Handle Me. Dá se říct, že už i tohle je vzpomínková záležitost. Playlist Free Radio máme připraven. Hezké odpoledne přeje od mikrofonu Lukin. Minutka a půl před půl čtvrtou. Vyrážíme na silnice. Je tu doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Hustější provoz očekávejte v těch okrajových částech města, na jihu určitě okolo Zvonařky, to znamená Poříčí, opuštěná Zvonařka, tam očekávejte silnější provoz, podobně jako na Koliště, na Křenové, nebo taky v okolí Gajdošové. Gajdošová, Táborská, Židenice, silnější provoz, podobně i na Vinohradech, to znamená Jedovnická, Žarošická a k tomu ještě druhá strana, to znamená kratší kolona aktuálně už na Jihlavské ulici. Vidím tady, že se nám to štosuje pomaličku na Vídeňské a na Poříčí, to znamená křižovatka Vídeňská a Poříčí, silnější provoz, ztráta do 5 minut, no a k tomu už opět na dnešní odpoledne připravená špička, která se projeví i na Kněžnické ulici, takže už i na Kněžnické aktuálně zdržení do 5 minut. Aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody ani velké komplikace, to znamená opatrně s tou intenzitou, nikam nespěchejte, zdržení, jak jsem říkal, na těch hlavních tazích okolo 5 minutek. To by mělo být z dopravy vše. Ještě jednou šťastnou cestou, pokud máte novinky nebo další informace, využijte dopravní linku Free Radio nebo naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radio.
0: Je to teda malinko jiné dneska, než jsme si říkali včera v té předpovědi. Většinou dnes svítilo sluníčko, teď odpoledne se zatáhlo, no a večer kolem 20. už tady vidím déšť a bouřky na celé jižní Moravě. Takže pojďme na to hezky postupně. Brno teď příjemných 25 stupňů Celsia, kolem 18. hodiny večerní už teploty na 23 stupních, ale po 20. hodině večerní déšť a také bouřky. Pozor na to. Během noci tedy bouřky, teploty v noci propadnou na 11-12 stupňů Celsia. Zítra dopoledne zataženo, odpoledne a večer bude polojasná obloha. Zítřejší maximální teploty okolo 20 a noční teploty se budou pohybovat okolo 12 stupňů Celsia. Máme necelou minutku po půl čtvrté, teď už zpátky do odpolední Free Party. Kellen, Viktor Šín, Purple Disco Machine a další hvězdy.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Mrkneme se na další chytrosti a další moudra ze studia Free Radio. Zdraví Lukina. A mám tady dneska takovou jakoby přírodu spíš, jo. Pokud jste využili to krásné počasí k tomu, že jste vyrazili někam do lesa, do přírody na procházku zkrátka, tak jste možná koukali po těch stromech, po té nádheře okolo vás a říkali jste si třeba, jak dlouho ten strom tady stojí a tak dále a tak dále. Mám tady pár zajímavostí a začínáme právě u stromu. Dub vytváří žaludy až po 50 letech jako svého života samozřejmě, ale pozor, dožívá se až 2000 let. 2000 let! To je dlouhá řádka. Mám tady potom další zajímavost. Jahody jsou členem rodu růží, to jsem nevěděl ani já. Ryzí zlato je tak měkké, že se dá tvarovat i rukama. Je to takové blatíčko, které je trošku tvrdší teda než plastelina, ale dá se podobně třeba jako cín, pokud jste někdy drželi v ruce cín, tak prý ryzí zlato je opravdu takhle měkké. Další zajímavost, která se týká ne zlata, ale rostlin, zpátky do té rostliny, teda zpátky do té přírody. Doteky, což je vědecky dokázáno, nevím, teda, jak to dělali, ale doteky a hlazení rostliny způsobují její rychlejší růst. Podle výzkumů také rostliny poznají přítomnost konkrétního člověka a pamatují si, jak se k ním dříve choval. Je dobré, pokud náhodou jdete kolem Adély, která ještě nevečeřela, tak se k ní chovat nějak hezky. No a na závěr, o čem jsme se vždycky hádali ve škole, jestli je to pravda nebo ne, tak existují červené banány. Ano, je to potvrzeno a existují.
0: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz
2: Free Radio 107 FM.

0: odpolední free party, 15. hodina, 46. minutka, no a před námi aktuální kinonovinky. Pojďme se podívat na to, na co nového můžete aktuálně narazit v kinech.
1: A pro fanoušky Oasisu mám jeden dokument. Legendární skupina se vrací na velké plátno. Dokument s názvem Don't Look Back in Anger zachycuje triumfální comeback Liama a Noela Gallagherových během jejich turné, které znamenalo jejich první společné živé vystoupení po 16 letech v roce 2025. Film nabídne dosud nezveřejněné záběry ze zákulisí zkoušek i koncertních pódií a také první společné rozhovory bratrů po více než dvou dekádách.

0: Dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: poslech a skvělou náladu pře Free Radio. Tohle byl Mike Candice, no a dohrávka této skladby přesně tady u nás na 107 FM v 15 hodin a 53 minut.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Ať už posloucháte dnešní odpolední Free Party s datem 16. září 2026 kdekoliv, je důležité, že posloucháte. Do éteru posílám další kousky, například Meka S. Můj Bien. Nebo taky Headlights. A pro všechny pracující fríčkaře taky Work.

0: Takhle krásně nám sází muziku od spodní Free Party. Jak jsem říkal, jsem rád, že posloucháte. A je jedno, jestli je to přes internet, přes aplikaci, anebo rovnou tady na 107 FM. Užívejte!
1: Free Radio 107 FM.

0: Mecha Electric. Máme krátce po 16. hodině, je tady pokračování odpolední Free Party, Flor Filipi, Moody to mají za sebou, připravená je například Natasha Bedingfield a její novinka Dot Dot Dot, další věc, o které máte možnost rozhodnout o jejím osudu, protože Dot Dot Dot je skladba, kterou mám i v hitparádě. Pokud se vám nová Natasha Bedingfield líbí a říkáte si jo, tak tohle se jí povedlo, klidně hlasujte, posílejte to tam, klidně každý den, kolikrát chcete, freeradio.cz/107, jeden den můžete poslat až 10 různých hlasů pro 10 různých skladeb, tedy IP adresy. Takže hlasujte. No a potom, co si dáme na Natashu Bedingfield, chystám taky další petardu a ta se jmenuje Bestiale. Lorenta Bennett a taky iPhone 65. Vše je připraveno, no a pomaličku se připravují taky covery a remixy. Buďte připraveni na vlně 107 FM na to, co se chystá v odpolední Free Party. Bude to opět jízda?
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

0: hudební kavry a remixy. Kavry a remixy na Free Radio.
1: Příjemný poslech a skvělou náladu všem, kdo právě teď ladí 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin. V rámci odpolední free party jsou před námi covery a remixy a já musím připravit vlastně originál toho songu, ukázku. Mám tady někde Scottyho, tak tady už to vidím, Scotty. Dneska se bude jednat o Scottyho Black Pearl, což samozřejmě už sama o sobě je skladba, která vznikla na základě filmové skladby a filmové muziky. No a já jsem to právě nikdy neměl moc rád, protože potom co Tiesto udělal remix na Piráti z Karibiku, potom začali všichni dělat remixy na Piráti z Karibiku, potom Scotty s tou udělal Černou perlu, potom začali všichni dělat remixy Černé perly a bylo toho jakoby v té době až, tak mně se to tak jako osobně malinko znechutilo právě Piráti z Karibiku a všechny ty pirátské melodie a všechny ty Černé perly dohromady. No a nedávno jsem slyšel verzi, kterou jako udělal Scotty, opět udělal Scotty, asi se nudil a jelikož to byl takový jeho pík té kariéry, takový jakoby ten nejvyšší asi bod a byla to taková ta doba, kdy ten Scotty měl obrovský úspěch s tímto remixem, tak si myslím, že na to sázel jako znovu a pokusil se udělat verzi, která bude jakoby future bassová. Future bass je hudební styl, který frčí po celém světě samozřejmě, no ale tohle je verze, která je z letošního roku a mě by zajímalo, jakoby, co na to budete vlastně vůbec říkat. Takže Black Pearl Scotty, Piráti z, alias teda Piráti z Karibiku, ukázka té původní skladby teď. Určitě chápete a potom tady ten jako class styl, Scotty styl, tady ten prostě remix styl, tady ten, tenhle jsem právě ten podklad, co tam dávali chlapi do těch melodií, tak potom už toho bylo jakoby, až, tak uvidíme dneska, pozor na věc, bude to znít opravdu jinak, covery a remixy, pojďme si to vychutnat v novém kabátě pro rok 2026.

0: středeční odpoledne covery a remixy na Free Radio dneska v podání pana Scottyho, pokud byste to sháněli, takže opravdu ano, je to černá perla pořád. Scotty the Black Pearl Future Bass Mix, to znamená, pokud napíšete zkrátku FBM, měli byste to najít, anebo rovnou napíšete rok 2026 The Black Pearl Scotty. Měli byste to najít, pokud byste to tady chtěli hledat. Takhle dopadly dneska covery a remixy. Hodně rychlá verze, teda musím uznat. A pokud by se někomu hodila třeba ke cvičení, nebo do práce, nebo třeba na budík do telefonu, tak to hledejte pod Scotty The Black Pearl Future Bass Mix na Free Radio. Za mě osobně povedená verzička, krásná věc.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Letní rádio Kamberazit.
1: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Drama Hamlet nabízí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Hru Obraz vádí divadlo Redota v 19 hodin. A komedii Šašek a syn nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1997.

0: rámci odpoledního Free Party. Dneska krásná vzpomínka 1997 a mega hit I'll Be Missing You. My se minutku po půl páté podíváme na dopravu, no a omrkneme taky další hity, které jsou připraveny v zásobníku Free Radia. Dáme si ochutnávku z Itálie, Mezzo Rotto. Naprosto úžasná Alessandra Amoroso. Připraveny také Kygo a Miguel. Remind Me to Forget. A tuhle pecku vystřídá taky skladba New Religion, BB Rexa a Faithless. Hudba je připravená, teď už ale doprava s Free Radiem.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radia.
0: Pokud se chystáte projíždět přes Brno, buďte opatrní, máme tam několik překážek, které by vás mohly zdržet. Začínáme u komplikace na Brněnsku v Ivančicích. Tady bouralo osobní auto do svodidel na Krajnici. Projíždí se zvýšenou opatrností, očekávejte i krátké zdržení. Na Brněnsku v újezdu u Brna v ulici u Hřiště dávejte pozor na porouchaný autobus s únikem nafty, takže i nečistoty na silnici, takže doporučujeme projíždět se zvýšenou opatrností. Teď ale skok přímo do centra. Intenzita dopravy pomaličku stoupá, odpolední špička nám nabíhá. Očekávejte dlouhé čekání na těch hlavních tazích, dokonce i křížení dálnice D1, D2, tady vidím kratší kolonu. Další kolony očekávejte aktuálně na Jihlavské, na Poříčí, k tomu samozřejmě i Vídeňská ulice, Heršpická, opuštěná Zvonařka, v Židenicích Klasika, tam je to Táborská, Gajdošova, zkrátka okolí Staré osady a na Vinohradech opatrně na Žarošické ulici. V centru města Brna se nám to docela štosuje také na Kolišti. Hlásíte nám velmi silný provoz také v okolí Moravského náměstí i na Merenhoutové je kolona, Lidická ulice hlásí silnější provoz. Další kolonu očekávejte na Úvoze, na Údolní, na Křížové, na Medlově náměstí a taky na ulici Kněžská. Zkrátka dnes odpoledne pevné nervy všem, co jste za volantem. Já vám přeju bezpečný dojezd. Pokud máte další informace ke všemu, co jsme hlásili, využijte naší aplikaci a nebo volejte na dopravní linku Free Radia. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno hlásí aktuální teploty mezi 26 a 27 stupni Celsia, kolem 18. večerní teploměr na 23 stupních a po 20. tady už nás čekají první přehánky a dnes večer také bouřky. Teplota klesne na pouhých 12 stupňů Celsia a to budou teploty, které by se měly pohybovat i dnes v noci. Zítra očekáváme dopoledne zataženo, odpoledne a večer polojasno. Teplotní maxima 20 až 21 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty opět okolo 12 stupňů.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
0: Jedeme dál, přesný čas, 4,5 minutky po půl páté, pokračování odpolední Free Party, Alessandra Amoroso.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Přijde sympatický mladík do lékárny a povídá: prosím vás, dva těhotenské testy. Najednou tutut, tomu pípne SMS-ka. Mladík sáhne do kapsy a říká: prčic, to je den, dejte mi tři.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Slyšíš to?
0: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
1: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
0: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
1: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
0: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
1: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
2: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk, domov na prvním místě.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14.014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

pojďme se podívat k tématu, které bude podle mě do budoucna čím dál častějším tématem, a to, že nemůžeme věřit úplně všemu. Dřív to znělo jako klasická taková jenom věta nebo hláška, no ale dneska vlastně internet a videa a vlastně veškeré informace už jsou tak jako napůl ovlivňovány umělou inteligencí, že se nedá věřit všemu, no a tyhle ty věci vznikají právě i okolo policejních akcí. V Brně se prý poprali studenti, krev tekla proudem. Takhle, prosím vás, lítají informace po internetu. Je to lež, varují policisté. Celá ta událost je prý nesmysl. Jihomoravští policisté varují před lživou informací, která zaplavila sociální sítě. V pátek 11. září se v brněnské sportovní ulici měli poprat studenti. Šarvátka údajně vyústila pobodáním. Podle policistů se ale nic takového vůbec nestalo. Rvačka, která skončila krvavě napříč internetovými vodami, se podle policistů v těchto dnech šíří nepravdivé informace o konfliktu mezi studenty v brněnské ulici Sportovní. K šarvátce mělo dojít prý podle všeho v pátek 11. září, konkrétně v nočních hodinách. Pardon. Policisté ovšem lokálně žádný násilný trestní čin nezaznamenali, potvrdila také mluvčí Andrea Cejnková. Jde patrně o hoax a dalším sdílením získává zdání důvěryhodnosti a může také zbytečně vyvolávat strach mezi studenty a mezi rodiči. Ne každá informace zveřejněná na internetu je pravdivá, a to ani tehdy, pokud jí sdílí známý člověk nebo obsahuje fotografii či název konkrétní obce, uvedla právě jihomoravská policejní mluvčí. Naprostým základem je důkladné ověřování informací z důvěryhodných zdrojů. Před jakýmkoliv dalším šířením by si lidé měli zastavit a zjistit si, odkud daná informace přišla a jestli je vůbec vhodné takové informace sdílet a posílat dál. Mluvčí také upozornila, že vědomé vytváření či šíření nepravdivé zprávy, která vyvolává vážné znepokojení veřejnosti, může být vnímáno jako protiprávní jednání. Na to pozor, záleží přitom na konkrétních okolnostech. Pokud je jednání zvlášť závažné, může jít také i o trestný čin šíření poplašné zprávy. Každý případ se ovšem posuzuje individuálně, a to podle obsahu zprávy, způsobu jeho šíření a také úmyslu a způsobených následků. Jak se v podobné situaci zachovat? Pokud se někdo skutečně stane svědkem podezřelého jednání, měl by bez prodlení kontaktovat policii prostřednictvím linky 158 a sdělit konkrétní informace. Zveřejnění neověřeného varování na sociálních sítích oznámení policie nenahrazuje, potvrdila také mluvčí. Přátelé, tohle jsou informace a tohle jsou věci, které budeme potkávat čím dál častěji. Nedůvěryhodné zdroje, prosím vás, vůbec neštěte, a nedůvěryhodné informace, tak ty vůbec nevnímejte. Díky, že posloucháte Free Radio, čas 16. hodina 50. minutka a před námi v odpolední Free Party Want You Back od Cher Lloyd. Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: krásné odpoledne všem na 107 FM, přeje Free Radio. Tohle byla Sherloy se skladbou Want You Back, přesně v 16 hodin a za pár vteřin taky 54 minut. Před námi další hity, které se pomaličku připravují na takovém tom pomyslném přelomu mezi odpolední Free Party a dnešním Free Boxem.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Máme krátce před pátou odpolední, konkrétně 6 minut do 17. Ze studia Free Radio zdraví Lukáš Bartl, za malý okamžik Freebox, přátelé. Máme se na co těšit. Do té doby další vypuknou songy na přání a než se pustíme k vašim oblíbeným hitům, bude tady například Pitbull a taky Doja Cat. Groove Through Adversity. Chystám pro vás také Whitney Houston ve spolupráci s Clean Bandit. A bude taky novej Faruko. Tohle je muzika, kterou nabízíme právě tady na Free Radio. Krásné odpoledne.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Mr. Worldwide.

0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí. Free Box na Free Radio.
1: V rychlosti jsme si proletěli aktuální horké novinky ze studia Free Radio. Zdraví Lukin, máme 5 minutek po 17. hodině a znamená to, že právě teď startujeme songy na přání. Je tu Freebox s datem 16. září 2026. Na startu Salvator Mancuso, Ricochet, taky Fly Project Mandela nebo Rigard se skarbou Colon Me. Pokud byste vy chtěli slyšet svoji oblíbenou skarbu, stačí napsat na studio@freeradio.cz na sociální sítě a nebo rovnou do naší aplikace, pokud máte. Pokud nemáte, volejte studio 790 107 107 a objednáme dejte songy tak, ať máte dneska super odpoledne s Free Radiem. Jdeme na to, je tu Freebox.

0: zase majíte.
1: A v páté ani opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera. Na

0: Box na Free Radio.
1: Hodina jako na kostele, 17. hodina 20. minutka, k tomu posloucháte písničky na přání neboli Freebox na Free Radio. Krásné odpoledne, od mikrofonu přeje ještě jednou Lukin. Tohle byla celkem nová záležitost, jmenuje se Summer is Magic, je to spolupráce, kterou udělali Christian Marky a Soloja společně, zároveň je to taky aktuální bomba z hit parády 107. Fríčka. Teď ale objednávky do dnešního Freeboxu, je tady pozdrav od Mirky, Mirka píše právě na studio@freeradio.cz a pozdravuje všechny fríčkaře. Lukášku, chtěla bych dneska zahrát skladbu, kterou jsem dlouho neslyšel. Snad ji ještě máš. La la la, Naughty Boy a Sam Smith. Zahraj to pro mě a taky pro vaše rádio. Děkuji, Mirka. Mirko, krásný vzkaz a je pravda, že Sam Smith a Naughty Boy tady nějakou chvilku nebyli. Oprášíme skladbu. La la la, připomeneme si, jak pohodová to je muzika.
0: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.

0: Free Radio 107 FM, v tento okamžik taky prostor pro výběr muziky podle vašich chuti a nálady. Freebox pokračuje, čas 17. hodina, za pár vteřin 25. minuta. No a nám ve studiu Free Radia bliká telefonní linka. Pojďme mrknout, kdo pak volá. Haló, haló, kdo je tam?
1: Čau, posluchač Martin.
0: Martin se nám dovolal do studia Free Radia. Martine, i tobě popřejeme hezké odpoledne. Jak se dneska máš?
1: Pohoda.
0: Jaká písnička by tě potěšila, co můžeme zahrát?
1: Red Bull Partisan, protože porazil jenom po kolejích, asi tak.
0: Jezdíš jenom po kolejích?
1: Ano, to jako většinou, když potřebuji někam jet, tak kolej. Zase vidím kolej. Tam je kolej, že?
0: Tak Red Bull Partisan speciálně pro tebe, přeji hezké odpoledne. Ahoj.
1: Díky, čau.
2: Volej právě teď 790 107 107 a vyber si svůj hit.

pomaličku se nám blíží půl šesté, o půl je pro vás připravená na Free Radio doprava a také počasí. Mrkneme se, jaké hity nás čekají hned po dopravě po počasí a taky mrkneme na další objednávky a další přání. Telefonní linka 790 107

0: 107, kdo pak se dovolal? Haló, haló.
1: Tomáš Werner se dovolal.
0: Tome, hezké odpoledne. Jaká bude další písnička na Free Radio?
1: Prosím tě, dneska to bude Purple Disco Machine Substitution.
0: Dobře, připravíme. Pro koho?
1: Dneska to bude pro zbrojováky a pro komeťáky.
0: Paráda, takže pro všechny ty fanoušky z Brna, ať už je to fotbal nebo hokej, posíláme tam...
1: Dneska bude hrát s Litvínovem.
0: Děkuji, děkuji za informaci. Tady je Substitution. Měj se krásně, Tome. Čau, čau. Ahoj, ahoj. Další písnička tedy na vaše přání. Purple Disco Machine a taky Kungs. K tomu Sleep Tonight, Switch Disco, Rehab a Sunfield. A krátký pozdrav tady máme taky přes studiový e-mail. Klárka píše, Luky, krásné odpoledne. Počasí je dobře, že nevyšlo, aspoň bylo víc sluníčka, než si včera hlásil. Hoď mi tam prosím tě Dientes, tobě do studia a mě do práce. Budu tady tvrdnout až do 20. jako ty. Ahoj Klárka. Klárko, děkujeme. Takže pracujícím fríčkařům i fríčkařkám, samozřejmě J Balvin, Usher, DJ Khaled, Dientes, pokud máte před sebou ještě tolik hodin v práci. Ať to utíká. Teď ale rychlý pohled na silnice. Je tu doprava.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pojďme obeknout tedy aktuální dopravní situaci. Brno hlásí komplikace ve Slatině, přímo v Holzově ulici, je to ve směru do Líšně. Tady se srazila dvě osobní auta. Na místě celou tu nehodu šetří prý policie. Zdržení je tam nárazové, takže prosím vás, buďte opatrní. Srážka dvou osobáků, Líšeň, teda Slatina v Holzově ulici směrem na Líšeň. Policie je na místě, takže prosím vás, opatrně, ať nám ty nehody nepřibývají. Další upozornění na Brněnsku, buďte opatrní v Pohořelicích v Brněnské ulici. Tady se převrátilo osobní auto, na místě zasahují záchranné složky, počítejte se zdržením provozu. Další komplikace jsou hlášeny na Brněnsku přímo v Předklášteří. Je to v Komenského ulici, tady zasahují hasiči u požáru osobního auta, počítejte s omezením provozu. Další problémy na Brněnsku, v Ivančicích tady bouralo osobní auto do svodidel, na Krajnici projíždějte se zvýšenou opatrností, kolona se tam prý zatím netvoří. Další problémy a komplikace na Brněnsku přímo v újezdu u Brna, je to v ulici u Hřiště, dávejte pozor na porouchaný autobus, navíc s únikem nafty. Tolik tedy havárie, komplikace a nehody. Pojďme se podívat na intenzitu dopravy. Ta nám pomaličku klesá, ale vůbec to nevypadá ještě dobře. Odpolední špička stále neuvadla. Očekávejte na jihu Brna silný provoz, okolí Jihlavské, Vídeňské, Heršpické, taky opuštěná zvonařka Hladíkova, jako vždy. Kratší kolona teďka na Táborské. Gajdošová už se celkem uklidnila. Žarošeská, Jedovnická minimálně 5 minut ztráta. Kratší kolony okolo 3 minut očekávejte na Husové, Lidické, taky na Veveří a Kounicové. No a samozřejmě očekávejte komplikace v okolí zvonařky a taky v okolí Veslařské, protože na Kněžické se stále pracuje a každé odpoledne se nám tam tvoří kolony. Takže pozdravím všechny šoféry i šoférky taky na Kněžickou a popřeju vám hlavně pevné nervy a trpělivost. Tolik informace k té aktuální situaci. Pokud máte něco přesnějšího nebo čerstvějšího, využijte aplikaci Free Radia nebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploměry Free Radia aktuálně na 26 stupních Celsia, kolem 18. večer 23 stupňů Celsia, po 20. večer očekáváme déšť a také bouřky. Noční teploty se propadnou na pouhých 12 stupňů. Zítra, tedy ve čtvrtek, očekáváme zpočátku dne zataženou oblohu, odpoledne a večer bude vyjasňování až na polojasno, tedy ubývání té oblačnosti. Zítřejší teploty skoro jako přes kopírák s tou dnešní noční teplotou, takže i zítra v noci teploty opět okolo 12 stupňů.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napíněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září. Zveme vás do muzea. V Technickém muzeu v Brně můžete zjistit, jak nenaletět podvodníkům, jak ochránit svá hesla a data a jak rozpoznat phishing, malware nebo deepfake. Výstava s názvem Kyberbezpečnost pro každého je k vidění od 16. září do konce března příštího roku v Technickém muzeu v Brně. Více na www.tmbrno.cz.
0: Hrajeme podle tebe. Freebox. Volej právě teď. 790 107 107. Peace hood. Latin.

0: dientes. Enséñame los...
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Jeli bo DJ Bobo?

si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Jsem hrdina, jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku

0: do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším krátký přehled novinek hitparády 107 Fríčka. Novinka s číslem 1, Cat's Eye a jejich Hooty Fruity. Novinka číslo 2, Atoma a italský Anima. Se třetí novinkou do hitparády přichází Cardi B a Ha.

čtvrtá novinka aktuálního kola hitparády 107. Frýčka nese název Same Old Sky. Ale Farben a May Stephens. Takhle zní aktuální novinky hitparády 107. Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv, non-stop, na známé adrese freeradio.cz/top107.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: Freebox na Free Radio.
1: Jedeme dál, dámy a pánové, pojedeme z kopce, protože ve Freeboxu na 107 FM se pro vás chystají další bomby. Právě teď krátce před 18. například Let's Rewind, Nico a Vince. Let's Rewind. S dalším kouskem se ozvala Ivanka. Ivanku zdravím. Ahoj Luky, můžeš prosím zahrát pro mě Say My Name, Hedegaard Arash. Děkuji Ivanka, tak Ivanko určitě. Say my name, say my name, say my name. Můžeš prosím zahrát pro mě? Ano, samozřejmě. Takže pro všechny, co máte rádi tuhle stupeckou podání Hedegaarda a Arashe, Say My Name, za okamžik taky Fedele Grant. Honza si vzpomněl na megahit Put Your Hands Up for Detroit. Zanec Luke, prosím tě, pošli nám do Modřic do skladu Fedele Granda Put Your Hands Up for Detroit, ať nám to líp utíká. Je to taky pro tebe a pro všechny z Brna, Honza. Zdravíme Modřice, zdravíme Fríčkaře a posíláme vaše oblíbené hity. Předáme tedy Put Your Hands Up for Detroit, Say My Name a taky novinka Let's Rewind. Free Radio.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Box na Free Radio.
1: Jedeme dál, muzika na muzika, za námi Fidel Grant a skladba Put Your Hands Up for Detroit, dneska speciálně pro kluky do práce do Modřic, zdravím tam, myslím, že Honza vybíral tuhle skladbu, tak zdravím Honzu i Honzovi kolegy, ať to hezky ocejpá, ať to hezky utíká. My si dáme v rychlosti novinky, 5 minutek po 18, taky Krisko s Amsterdam a Willy Vilajem, k tomu Jacksony, Rafaela, Kara, Pedro a další vzkazy a další objednávky, které posíláte přímo do naší aplikace. Mám tady pozdrav, Zdarec Lukajdo, můžeš prosím zahrát Moby Flower, je to pro tebe do studia a taky všem, co poslouchají Fríčko, díky Gambis, takže Gambis se zdravíme a za okamžik si dáme taky Bobbyho.
0: Free Radio, hudební novinky, to jsou právě lidí.

Bobby a jeho skarba Flower a samozřejmě taky filmová muzika z filmu 60 sekund. Nicolas Cage, Angelina Jolie, určitě si budete pamatovat tento úžasný snímek. No a my se podíváme něco málo před 6:45 ve Freeboxu na další vzkazy a objednávky. Některé vzkazy zní tak trošku neúplně, jako například ten, co máme před sebou. Ahoj, zahrajte mi písničku, nějakou, pro tetu a Ilču, do Brusného. Ani jméno, ani rozloučení. Písničku nějakou posíláme pro tetu a taky pro Ilču do Brusného. Díky za objednávku. Free Radio. Free Radio.

Ladíte Free Radio, hezké odpoledne, přeji od mikrofonu Luky, jen koukám tady na mapu Brna, co se děje v dopravě. No, odpolední špička pořád ještě vystrkuje drápky, takže na silnicích, na těch hlavních tazích očekávejte stále ještě docela dlouhé zdržení. Jezděte pokud možno v klidu, pokud to jde, tak s nějakým drobným předstihem, ať se potom zbytečně nestresujete a nemusíte mít s brněnskou dopravou ještě dneska vůbec nějaké ty nervy. Hlavně v pohodě a v klidu ze studia Free Radio posílám do éteru další hity a další muziku, kterou diktujete. Zhruba za necelých 10 minutek se podíváme taky na silnice a zkontrolujeme si ten aktuální stav brněnské i mimo brněnské dopravy. Teď ale zpátky k těm objednávkám. Je tady na řadě další vzkaz. Nazdárek. Pardon, co se nechal unést tady. Nazdárek, Lukajdo, dneska mě tam zahrej Lucenzo Limoncello. Bude to pro tebe, pro celé Brno, pro všechny, kteří mají naladěno. Děkuju. A kdo to psal, nevíme. Ale muzika je jasná.

0: Freebox na Free Radio za maličkou chvilku pokračuje. Já jsem hrozně rád, že posloucháte Free Radio 107 FM středa odpoledne. Venku už se pomaličku zatahuje, no vypadá to, že dešové přehánky mezi 8 a 9 s bouřkami určitě přijdou. Necelé dvě minutky schází do půl sedmé, no a před námi další muzika. Oliver Tree, Joyride. Jirka prosil o další skladbu. Luky, dneska tě opět ladím, díky za tvoji dávku energie. Hoď tam prosím tě Willy William a Lorna Ratata. Díkec za pecku, zdravím Fríčko, ahoj. Tak Jirko, děkujeme Ratatý. Ratata připravená jako další objednávka do dnešního Freeboxu, no a potom se o muziku postarají Morandy. Je tady novinka Miss Kali, aleluja. Hudba připravená, teď ještě rychlý pohled na silnice. Je tu doprava.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 70.

0: 4,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 9.9.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
2: V Brně ve Slatině v Holzově ulici ve směru do Líšně, tady šetří policie střed dvou osobních aut, zdržení je tam nárazové, buďte přesto opatrní. Na Brněnsku v Pohořelicích v Brněnské ulici, tady se převrátilo osobní auto, na místě zasahují záchranáři a počítejte s omezením a také se zdržením v této oblasti. Na Brněnsku opatrně i v újezdu u Brna, je to v ulici u Hřiště, dávejte tam pozor na porouchaný autobus s únikem nafty. To jsou aktuální překážky, které můžete potkat na svých cestách. Teď ještě mrkneme na intenzitu odpolední špičky. Podíváme se na to, kde to stojí a kudy projedete už bez většího zdržení. Kolony pomaličku mizí ze Židenic, přesto ještě hlásíte kolonu na Táborské ulici a kratší kolonu těsně pod Karlovou a nebo na Karlové ulici. A mám tady ještě další informace o tom jihu Brna, kde silnější provoz aktuálně pořád hlásí Vídeňská, opuštěná Zvonařka a taky Poříčí. Tady ještě trpělivost. Pomaličku se nám zkracuje kolona z Knížské ulice, za pár minutek by mohla být úplně pryč. No a silnější provoz očekávejte aktuálně také v okolí Nádražní ulice a taky v centru na Husové a na Lidické. Teď by to mělo být z dopravy, doufejme všechno. Další nehody snad přibývat nebudou. Jezděte opatrně a pokud máte další informace, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Teplo měl Free Radia, aktuálně ukazuje 25 stupňů Celsia. Jak jsem říkal, mezi 19. a 20. by měly přijít deště a přehánky a taky bouřky. Takže s bouřkami dneska v noci a dnes večer počítejme. Teploty v noci se budou pohybovat pouze okolo 12 stupňů Celsia. Zítra očekáváme dopoledne zataženou oblohu, odpoledne a večer vyjasňování až na polojasno. Teplotní maxima se budou pohybovat pouze okolo 20 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty opět okolo 12 stupňů.

0: Rádia.
1: Ale, dámy a pánové, co pak se to stalo? 4 minutky po 6:30 v éteru Free Rádia proletěl signál. Kdo reagoval na tento signál úplně nejrychleji, na to se podíváme i hned. Telefonní linka volná, kdo je tam? Halo.
2: Marek, ahoj.
1: Ahoj Marku. Marku, jak se máme dneska?
2: Jo, super, poslední půl hodinka v práci a půjdu se podívat na ten Oktoberfest na Svoboďáku.
1: Utíkáš, dneska to začíná, tuším, že dneska první den. Takže by to mohlo být hnedka ze startu.
2: Jo, první, tak jsem zvědavej, co tam bude.
1: Jseš zvědavej, jo, dobře. Chtělo by to nějaký kapesný sebou, že jo? Takovej 5 litr na Oktoberfest, myslím si, že to by se hodilo, ne?
2: No, to bych tam přežil až do toho 20. kdy to tam je.
1: Mara má krásný plány. Marku, takže jsi připraven na diktování výherního čísla?
2: Jo, pojďme na to.
1: Dobrá. Takže hezky pěkně postupně potřebujeme slyšet 6 po sobě jdoucích číslic zleva doprava. Je to výrobní číslo ztracené bankovky, zkrátka tipujeme. Tuším, že Mara už s námi někdy soutěžil, ne?
2: Jo, už jsem to zkoušel.
1: Já to slyším v tom hlase, tu jistotu. Takže pojďme, nebojme se ničeho a poprosím, jaká je podle tebe první číslice ztracené bankovky?
2: Na mě to je 0.
1: 0 říkáš, dobře? Marek pokračuje dál. Jaká bude další číslice ztracené bankovky?
2: Zkusíme sedmičku.
1: Zkusíš sedmičku? Dobře, zkusíme sedmičku. A je to sedmička! Hezky. Jsme docela daleko.
2: Tak pojďme dál.
1: Počkej. Takhle, domluvíme se mezi sebou, jo? Nechci z toho žádnou část, ale řekni správně ty 4 číslice. Já ti dám dneska 5 000 korun. Už se tady na to nebude zbytečně prášit a máme to všichni z krku, ne?
2: Tak super, já tě pozvu na pivo.
1: Tak, pojďme. Hele, 2 číslice máme, tak pojď, jaká je další? Tref se, prosím.
2: Tak jedničku.
1: Tak zkusíme jedničku. Dobře, pozor, jednička. Maro, 0 tam je, 7 tam je taky a 1 jako 3 číslice bohužel není, čověče.
2: Nevadí, tak
1: nevadí.
2: Ještě zítra znova.
1: Oktoberfest pořád platí, jo, když zapít jako žal.
2: Jo, jdu to.
1: Tak si to uži, já ti moc krát děkuji za to, že jsi byl nejrychlejší dneska, kdo reagoval na výherní signál nebo na signál ztracené bankovky. Čísla poctivě zapiš, no a zítra pokračujeme dál. Ve hře je pořád 5 000 korun a tobě moc krát díky za dnešní soutěžní kolo. Držím palce na příště a přeju pohodový zbytek večera. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: Přátelé, tak tohle byl sympaťák Marek, sami jste slyšeli tu pohodu v tom hlase, zkusil to, posunuli jsme se v soutěži o něco dál, je to důležité, zapisujte, ať vás někdo nepředběhne, protože mám takovýho tušáka, že těch lidí, co má zájem o 5 000 korun, je trošku víc.
0: Ztracená bankovka Free Radia.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
0: Free Radio 107 FM.

0: a domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
2: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
1: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
2: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
1: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio.

0: středa 16. září, svátek slaví Ludmily. Ještě jednou všem holkám a nositelkám tohoto jména za celý tým Free Rádia přejeme všechno nejlepší. 9 minutek schází do 7. večerní a my se podíváme opět na vaše objednávky z telefonní linky Free Rádia. Kdo se dovolal? Halo, halo?
1: Honza, čau.
0: Čau, Honzo, krásný večer. Já ti děkuji za informace, které jsi mi přidal teďka mimo éter, to je věc, která mě docela pobavila, takže moc krát díky za zpříjemnění pracovní doby a teď zpříjemníme večer tobě. O jaký hit se jedná, co si pustíme?
1: Prosím tě, ten italský název nechám na tobě, ale je to pěkná italská písnička, kterou například náš premiér oslavoval vítězství. Tak si myslím, že ta je úplně super pro večer. No a chtěl bych to poslat, poslal bych to mamince, která dneska slaví svátek, a pak ještě bych to poslal do Líšně nebo na srbskou Artisu, který vyhrál v poháru a postupujou dál. A samozřejmě vyhrála i zbrojovka, ale této v podstatě posílat nebudu, protože zbrojovce fandíme všichni. A teď je potřeba fandit i Artisu, protože všechno, co je brněnský, je dobrý. Takže ještě se musíme trošku nalít na ten Artis. Tady máme dva skvělý kluby a všichni jim fandíme a prostě nikdo už nefandí Pražáku.
0: Čověče, tak to je podpora na brněnské stanici. Já se vším naprosto souhlasím. Moc krát děkuju za tyhle pozdravy. Díky taky všem ostatním, kteří fandíte ať jednomu nebo druhému klubu. Je to krásné, že nám v Brně to konečně trošku takový ten fotbal, že se na to dá konečně opět trošku dívat. A děkuji Honzo za zmínku právě o těchto fanoušcích a taky o tom pozdravu pro maminku, kterou moc zdravíme a přejeme všechno nejlepší. Tak díky za objednávku. Sara Perketiamo připravená. Tobě přeju krásný zbytek večera a zase někdy příště. Ahoj.
1: Super, díky, čau.

0: 507, vy ladíte Free Radio 107 FM, hudební výběr od Honzíka dneska. Zdravím ještě jednou Honzo, díky moc. DJ Matrix, taky Karolina Marquez, Sara Perke, Tiamo, no a my se podíváme na další objednávky ve Freeboxu.
1: Freebox na Free Radio.
0: Rovnou přesun na telefonní linku Free Radio, kdo pak je na drátě, halo, halo.
2: Halo, halo, zdravíte, Culdo, zdravím všichni posluchače, a tebe Luky.
0: Krásný večer, Culdo, jak jsi připraven na déšť a na bouřky? Máš zakrytou střechu a všechno, co je potřeba zakryt?
2: Ale úplně v pohodě, právě jsem dosekal trávu, takže jako jsou v klidu.
0: Takže výborně, Culdo, připraven. Teď ale, abys připravil ještě další hit, tak dávám prostor pro tebe. Jakou skladbu vybereš a komu dnes ve Freeboxu zahrajeme?
2: Ale dneska si dáme Avicii a Davida Guettu, Sunshine, a bude to teda pro tebe, protože jsi neuvěřitelný kouzelník a našel jsi to.
0: díky.
2: Pro celý váš tým, pro všechny posluchače, a potom od Michala z Medlova, pro Michala do Medlova.
0: Jo, tak ty jsi to včera slyšel, ten rozhovor s Michalem z toho druhého Medlova. Výborný.
2: Jo,
0: já jsem se v tom trošku zamotal jako moderátor, poněvadž já jsem si myslel, že to je jeden a ten samý Medlov. No ale pokud jsi to včera slyšel, tak víš, jak to dopadlo. Je to úplně někde jinde. Ale díky za pozdravy, jsem rád, že jsi to takhle hezky poslal do éteru. Culdo, užívej večer, posílám ti Sunshine s Davidem Guettou a s Avicim a přeju ti krásný zbytek večera. Ahoj.
2: Moc děkuju, ahoj.
0: Jdeme na muziku, dámy a pánové. Sunshine. Za okamžik taky Tiempo, Vizin, Naty, Natasha, Los Legendarios společně. A pro ty z vás, co jste v práci a potřebujete trošku ještě takový jako rychlejší skladby, že jo? Žádnej umíráček, žádnej cajdáček, něco hezky od podlahy, tak všem pracujícím fíčkařům, ať už děláte úplně cokoliv, posílám Waiting All Night. Úžasný hlas zpěvačky jménem Ella Ayer ve spolupráci s projektem Rudimental. Jako další skladba tady u nás na 107 FM. Krásný večer přeje Lukin, za 3 minutky 7 večer.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio fandí brněnské Kometě.
1: 19 hodin k tomu 15 minut, dámy a pánové, Free Radio 107 FM, právě za okamžik už další hity na přání, posloucháte Freebox, no ale čirou náhodou se nám tady taky objevilo soutěžní kolo. Soutěžní kolo rozdává opět další ceny a další dárky, teda hlavně pro ty, co rádi fandíte brněnské Kometě. Pokud byste se rádi dostali na další zápasy domácích hráčů Komety, tedy konkrétně na zápas Kometa Hradec Králové, který se koná 20. září, tak opět volejte studio na číslo, že už právě někdo volá, tak jsem se úplně zarazil, ale nevolá zatím nikdo. Takže volejte na číslo 790-107-107, ve hře jsou dva lístky. No a pokud se dovoláte do studia jako první, tak máte možnost ukázat, jak budete brněnské Kometě fandit. Pakliže ukážete to správný fanouškovský šílenství, tak vyhráváte dvě vstupenky právě na tento zápas. Fríčko vás za odměnu dostane na domácí zápasy Komety Brno, protože poslouchat Free Radio se fakt vyplatí. Držím palce!
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jake Style a John. Čusté, Jake Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
2: Free Radio. Free Radio.

teď. Hrajeme i podle tebe na www.facebook.com/FreeRadio. Hrajeme podle tebe. Freebox na FreeRadio. FreeRadio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: 19. hodina, 26. minutka, k tomu ladíte Freebox a Free Radio. Skladba Trumpets, která má přezdívku Bubbly Bubbly právě tady kvůli tomu konci. Zach Noel a Sean Paul. Rychlý přesun na telefonní linku Free Radio, tam už číhá někdo z posluchačů a my se ptáme, kdo pak je tam. Halo, halo?
1: Halo, halo, číhá tady Leňa.
0: Leňo, krásný večer, přeju ti příjemný poslech a dobrou náladu. Jakou skladbu dneska vybereš, co si pustíme?
1: Swedish House Mafia, Greyhound.
0: Dobrá, takže připravuje se tady mafiánský kousek. Švédská houseová mafie, ano, výborný projekt, máme to rádi, Swedish House Mafia. Takže dáme megahit Greyhound, já už to jdu připravit, pro koho zahraješ dneska?
1: Pro sebe, pro zlepšení nálady, nebo pro upevnění zlepšení nálady po nedělním šíleným zážitku, co jsem měla. A pro všechny, co poslouchají.
0: Perfektní. Přátelé, pokud máte naladěno 107 FM, což je správně, tak i pro vás dneska Swedish House Mafia. Lení, moc krát děkuju a krásný večer. Ahoj.
1: Já taky, mějte hezky. Ahoj.
0: Ahoj. Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Vaškyho vtípek.
1: Čuk, čuk, někdo klepe na dveře, pak se ozve, kdo tam? A z druhé strany, tady smrtka, ale běž do říti. A smrtka, dobrá, píšu si, rakovina konečníku.
0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: 9 minutek po půl 8, Freebox a Free Radio stále plní vaše přání a hudební žádosti. My se podíváme na tu další, linka je volná a kdo pak je na druhé straně? Halo, halo?
1: Tady Vašek.
0: Já tě zdravím, Vašku, jak se máme?
1: Pracovně.
0: Pracovně, tak co pošleme k tobě do práce za muziku, co jsi vybral?
1: Bude to Bloody Mary.
0: Máme připraveno. Ano. Mám počkat, Vašku, nebo řekneš něco k té písničce, nebo mám pustit písničku?
1: Promiňte, tady jsem se musel popojit. Ale bude to pro všechny do gastra a no a asi ještě pro moje holky, si už se na ně těším. Já, dcery.
0: Kdy se uvidíš s holkama? Kdy se uvidíte s holkama?
1: Tady za pár hodin.
0: Takže ještě dneska, nebo zítra až?
1: Dneska, ale snad už budu spát.
0: Tak hlavně, že se uvidíte. Vašku, ať to utíká, zdravíme do gastra. Posílám Lady Gaga, Bloody Mary, DJs from Mars Remix a zase někdy příště tady na Free Radio. Ahoj!
1: Ok, díky, čau.

0: a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Free Radio. Free Radio. 107.

0: Box na Free Radio.
1: Muzika la muzika. Dámy a pánové, jsme ve finále. Freebox je pomalečku u konce. Při pohledu na kostel vidím 19.5 a pade. Jinými slovy, za 5.8. Pojďme tedy na poslední ukázky. Telefonní linka naposledy volná a vás se ptám, já se ptám, kdo je tam. Halo, halo.
2: Karel, přeje krásný večer všem.
1: Karle, krásný večer všem, to znamená krásný večer i tobě a já moc krát děkuju. Prosím tě, muzika, která bude hrát na závěr, jaká to bude?
2: Bude to Karel God ve spolupráci s Bushidem, Fear i My Young.
1: Kája s Bushidem jsou připraveni, dáme si tento krásný kousek, jenom se zeptám, pro koho hrajeme?
2: No pro všechny, kteří mají nahleděno a poslouchají nejlepší rádio široko daleko.
1: Děkuju, Kájo. Muzika připravená, vzkaz vyřízený, tobě přeju krásný zbytek dnešního večera a zase někdy tady na Free Rádiu. Ahoj!
2: Děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, nazdar, čau. Od Karla tedy Bushido s Karlem Gotem. Z Free Rádia Major Lazer, DJ Snake a MO se Skarbou Lean On. A od Ondry, který píše na závěr Freeboxu, zdarec Luky, hoď mi tam prosím tě veselou pecku Feelings for You. Tuším, že to dělal Štefan Rio, ano, máš pravdu, je to tobě a všem, co makají na noční. Tak ještě zdravíme na noční, pojďme na to, poslední kousek na přání. Ondro, ať to v práci utíká. Za dnešní objednávky a písničky moc krát děkuji, vzkazy máme téměř všechny vyřízeny, no úplně všechny vyřízeny a doufám, že jsem na nikoho ani nezapomněl. Tady máme ještě nějaký pozdrav, dobrý den, jak se jmenuje písnička z 10.9. v čase 11.26, pošlete mi prosím název, děkuji Martin. Martine, hned se na to podíváme, jinak všem fíčkařům přeju krásný, pokud možno klidný zbytek večera. No a jinak zítra zase spolu po 15. jsem opět zpět. Do té doby užívejte poslech a mějte se krásně. Čau.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Účkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka.

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
2: Free Radio 107 FM.

0: začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jelibo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: našli se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Pátečka Free Rádia.
1: Pátečka Fríčka.